0: Hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko bol úspešný filmový režisér Jan Svierák. Aktuálne do kín prichádza jeho najnovší film 5 slivák, ktorého hlavnými hrdinami sú 5 seniori a ich túžba ešte niečo zažiť. Kata Martinková chcela vedieť, prečo siahol práve po tejto téme.
1: No, ono to asi vzniklo tak, že my jezdíme s rodinou a s kamarádama na loď už asi 13 let a snažíme se tam trávit. Někdy se nám podaří i 5 týdnů, že jsme v roce na moři. A tak s těma kamarádama si říkáme, to je bezvadný, ale co až nebudeme moct? Co až se nám bude motat hlava, nevylezeme po tom žebříčku, neutáhneme lano, co budeme dělat? Tak jsem si představoval, jaký by to bylo, kdyby 5 starých kamarádů a kamarádek chtěli ještě jednou to zkusit, ale už by na to neměli. Tak bych je poslal na to moře, že by to mohlo být komický a dojemný zároveň.
2: No, veď také to aj je. Presne to je to, čo ja mám rada na rozhovoroch so seniormi, že tá skúsenosť, ktorá za nimi stojí, že tie debaty s nimi sú veľmi hlboké, veľmi pravdivé často. Máte to aj vy rád? Rozprávať sa so seniormi?
1: Mám, pokud sú takový ako vyrovnaný, v jednu chvíli, zvlášť třeba u žen, když odhodí už tú masku, ja som krásná a nedobytná, a začnou mít nadhled nad tým svým životem i si začnou dělat srandu z toho, jak když si chtěli být vábivý, lákavý pro to okolí. Považuji to stáří, když se nese statečně, tak jsou to velký hrdinové, protože vědí, že ten konec se neodbytně blíží nám všem samozřejmě, ale oni už ho vidí, jakoby cítí na horizontu, vidí, že kolem nich v tom jejich lese už se kácí, ty kamarádi padají a chce to velký hrdinství, vyrovnanost a pomáhá tomu samozřejmě humor.
2: Síce vidia, že naozaj sa to blíži, ale na druhej strane stále neutícha ich túžba po slobode. A presne to v tom filme aj ukazujete, že oni sa v jednom momente rozhodnú na tú loď ísť, aj keď vlastne veľmi riskujú, pretože už ani jeden z nich nie je v 100% stave. Sloboda je niečo, čo si naozaj aj veľmi starí ľudia cenia.
1: No ja myslím, že v tomhle tom smyslu to má hodne styčných bodů s tým filmem Jízda, ktorý som točil pred lety, ktorý je taky o svobode, ale mladých protagonistů. A tady je to o svobodě těch starších, který vlastně ten prostor pro realizaci té svobody už mají velice omezený.

0: A ty omezení jsou hlavně jejich zdravotní stav, jejich možnosti, fyzický i mentální, vlastně i obavy vás omezují. Takže ten prostůrek na tu realizaci svobody ve starším věku je malej, ale pořád tam je a oni ho využijou.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: accent circonflexe. Niveau stable.
1: Prečo mi lástojí, prečo, prečo nelahem si, prečo?
2: Milan, to je lokor dvení a lanci, také mu dodměno lanci firma.
1: Hoj, totiž hej, ja by som hneď pri nej ožil.
3: Vybe si.
1: Celý Dunaj ke nohám zložil.
2: Hej, je z Dunaja, to je odlehetet len, on si Dunaj bol korna.

0: Historické pramene uvádzajú, že múzou Pabla Picassa bola talentovaná fotografka, maliarka a poetka Dora Maar. V románe Picassova múza od úspešnej britskej autorky Louise Traeger opisuje jej vzťah slovami. Život s ním bol ako byť centrom vesmíru, elektrizujúci a zároveň zhubný. Olga Havlová, ktorá bola múzou či skôr oporou Václava Havla, sa vyjadrovala pragmatickejšie. Nekomplikuj veci nadbytočným myslením. Jej nadácia dobrej vôle každoročne udeľuje cenu Olgy Havlovej.
1: Laureátkou ceny Olgy Havlové se letos stává Marie Svobodová.
2: Vaša nadácia Olgy Havlovej každoročne udeľuje cenu Olgy Havlovej. To musí byť veľká dilema, komu ju dať.
3: Cena Olgy Havlovej je určená človeku, ktorý navzdory svému zdravotnému znevýhodnení pomáha ostatním. Každý rok zbíráme nominácie z veřejnosti, přicházejí nám návrhy ocenit kolegy, rodinné příslušníky, sousedy, kteří právě obětavě pomáhají ostatním. A ten výběr pro nás samozřejmě je velmi, velmi složitý, protože vlastně se rozhodujeme mezi lidskými příběhy.
2: Je to subjektivné?
3: Možná trochu ano, protože každý člověk posuzuje tak trochu i podle sebe, ale kritérie jsou objektivně definovaná. Má to být člověk s handicapem, musí prokazatelně léta pracovat ve prospěch potřebných. Hodně hraje roli i to, jestli dělá to jako dobrovolník, nebo jako nějaké zaměstnání, nebo i v tom zaměstnání si dělá něco navíc, než jenom to, co jako obvykle to zaměstnání vyžaduje. A jakou má diagnózu, jaké obrovské překážky ten člověk, myslím, v životě překonává. Ale pak samozřejmě už je to o tom, jaký příběh, jak působí na toho konkrétního, který ten příběh čte.
2: Hovorí riaditeľka nadácie Olgy Havlovej a Monika Rancha. Želám vám, aby ste mohli udělovat každoročně nie jednu, ale desiatky cien.
3: Je to pravda, to bychom potřebovali. Potřebují jednak i ty lidé, kteří si to zaslouží, protože je to pro něj velké povzbuzení, ale myslím si, že i celá společnost, protože když vidějí tyhle silné příběhy, tak je to pro něj určitě inspirace a motivace překonávat i nějaké vlastní těžkosti ve vlastním životě.

0: Cenu verejnosti v tomto roku získal maratónec na vozíku Jiří Čelout. S priateľmi zvládol nekonečné cesty naprieč Islandom, Marokom aj Iránom. Napriek kvadruplégii šíri osvetu a pracuje ako inštruktor sebestačnosti v centre Paraple.
1: No, vlastně to byla neuvěřitelná svoboda, ty naše cesty. Měly takový 70-kový charakter, kdy jsme prostě jenom jeli, řešili jenom, kde si koupíme pivo a něco k jídlu, a byly to cesty přátelství a svobody. A to na tom bylo vlastně to nádherný.
2: Může se spýtat, jako jste se ocitli na vozíku?
1: Já jsem v 16 letech skočil do rybníku po hlavě a ty následky byly fatální, nicméně velmi brzo jsem si uvědomil, že chodit nebudu, a naštěstí já jsem si uvědomil, že žít na vozíku se asi dá a že jsem ochotný to přijmout, ale potřeboval jsem co nejvíc energie vložit do toho, aby to byla cesta nezávislosti na cizích lidech a s tím, že co nejvíc chci dokázat sám od sebe, takže...
2: Byly právě ty extrémné výkony lékem na psychiku?
1: Byly takovým lékem na život. Ten klop,

0: prvom poradí máme rubriku Neprístupné miesta alebo Málo prístupné miesta. Momentálne sa nachádzame v nadácii Olgy Havlovej v priestoroch, ktoré nie sú asi bežne prístupné. Ako to vidí pani riaditeľka nadácie alebo výboru dobrej vôle Monika Grancha?
1: Tieto prostory, kde sa nachádzame, sú vzácne a veľmi zajímavé, pretože sa jedná o historickú budovu. Tak jednou ročne sa zúčastníme festivalu Open House, ktorý probíha vždy v květnu v Praze a myslím si, že v iných miestach, a otevíráme tie prostory i široké veřejnosti.
0: Pani riaditeľka, aby sme vysvetlili vašu češtinu, vy nie ste rodená v Českej republike, kde ste sa narodili, a prečo máte priezvisko Rancha?
1: Ja som sa narodila v Litve a do Československa tehdy som prijela v roce 92, pretože som sa chystala na přijímací zkoušky na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, takže mluvím česky, ale samozřejmě s litevským přízvukem, a příjmení to je vyvdané španělské příjmení.
0: Vy jste se poznali naživo s paní Olgou Havlovou?
1: Ne, bohužel nikdy jsem paní Olgu nepotkala. Do nadace jsem nastoupila před necelými 20 roky, když paní Olga už není mezi námi 30 let, ale měla jsem to štěstí, nebo mám pořád to štěstí, že jsem potkala celou řadu lidí, kteří je dobře znali. Například Anna Freimanová, to byla její blízká přítelkyně z Hrádečku, anebo bývalé spolupracovníky. Dokonce jsem čelila i takovým úsměvným situacím, že třeba jsme něco vymysleli v nadaci, nový projekt nebo nějakou novou akci, a kolegyně, které dobře znali Olgu Havlovou, říkali, tak to by se Olze Havlové nelíbilo.
0: Momentálne sme v priestoroch starého domu, kde Olga Havlová pôsobila, na Senovážnom námestí v Prahe. Čo tu je najzaujímavejšie v týchto interiéroch?
1: Tady je několik zajímavých věcí. Jednak, co se týká samotného domu a interiéru, ale možná i samotného náměstí. Sice na tom náměstí je parkoviště, ale na parkovišti rostou 4 krásné kaštany a 3 z nich jsou věnovány významným ženám, spojeným s činností naše nadace. První z nich je věnován Olze.

0: A táto miestnosť konkrétne je dnes zasadací miestnosť, nicméně myslíme si, že to byla původně reprezentativní místnost majitele domu. Zde vidíme se cestní výzdobu, intarze, vestavěné dřevěné knihovny, starou mapu a možná poslední zajímavost, my jsme tady počítali kliky na tomto patře a myslíme si, že máme asi 15 různých klik a všechny jsou historické. Některé z nich jsou úplně prapůvodní, další byly vyměněné, nahrazené později.
1: Či tak, jako šel čas.
0: Jak šel čas, tak to vidíme i podle klik.
1: Máte v priestoroch aj nějaké autentické kusy nábytku, které využívala Olga Havlová?
0: Tak konkrétně stůl, u kterého sedíme v zasedací místnosti, v kanceláři, která je dnes mojí kanceláři, kdysi působila Olga Havlová a ten nábytek, který tam máme, kdysi kupovala sama a snad i z bazaru.
1: Dá se povedat, že ty myšlenky občas preskočí aj na vás?
0: Tak doufejme, že ano.
1: Olga Havlová byla svojská, ale zřejmě veľa kompromisů v životě nerobila, či ano?
0: Asi ne. I dokonce Václav Havel se s tím potíkal, když on byl ochotný třeba mrznoucím estebákům nabídnout čaj, tak Olga Havlová s tím rozhodně nesouhlasila. Byla nekompromisní, ale zároveň byla velmi empatická.

0: Stadion S11. To bol vôbec prvý sériový moped v Československu a zároveň symbol mobility pre široké vrstvy obyvateľov. Vyrábal sa v Rakovníku od roku 1957. Na jazdu na malom, ľahkom a cenovo dostupnom stadione dokonca nebol potrebný ani vodičský preukaz. Popularita mopedov Stadion bola raketová. Za niekoľko rokov sa ich vyrobilo vyše 150 tisíc kusov a stali sa bežnou súčasťou českých, ale aj slovenských dedín a miest. Na zraz priaznivcov motocyklov Stadion do Rakovníka prišiel aj redaktor Martin Karlík.
1: Předseda rakovnického Stadion klubu Josef Jiruš odpočítává čas do začátku výjížďky.
2: 17. ročník, jednou ročník.
1: Kolik vám tak jezdí účastníků?
2: Kolem 100, 120.
1: Máte k tomu nějaký vztah? Pracoval jste tam nebo někdo?
2: Ne, nepracoval, ne, nikdo. Nakoupil jsem to, zrenovoval jsem to, prostě mě to baví. No.
1: Zatímco Josef Jiruš není z rodiny stadionáků, Ludvík Matějka je synem konstruktéra stadionu.
3: Táta celý život byl motorista, měl indiány a takovýhle, takže měl z toho zkušenosti, tak to je podle vzoru starého indiána, ten byl nejlepší takový. Tak oni měli i ty první, ty mopedy měli na nádržce takovýho indiána, jako nálepky to byly. No a vyvinuli tam vlastně tu S11, to byla S1 a S2. Jenomže nebylo, kdo by tu vyrobil motor. Zkoušeli se různý motory. ČZK udělá dvourychlostní tenkrát, Strakonická. Vysoká škola udělá s variátorem motor. Byl vystavený na veletrhu v Brně. Jenomže nebyl, kdo by to vyráběl. A tehdy rozhodovali na ministerstvu hlavně ruský poradci. A ty, když jsme měli vyvinutý tyhle ty mopedy, řekli, že ty motory se dělat nebudou.
1: Na sraz do Rakovníka dorazil až ze 350 km vzdáleného Přerova Jaroslav Pezděk.
4: Mopedy, to je taková má srdeční záležitost, protože na mopedech jsem začínal a tady třeba na popud pana Matějky vidím, že až mi bude jednou 85 let, tak to budou taky poslední těžký stroje, na kterých budu jezdit. Takže ano, zlatý moped mě provází celým životem. No a jsou takovej drobný sběratel, mám jich asi jenom 50.
1: Když máte 50 mopedů, jak potom vybíráte, na kterým pojedete? Když
4: no, já mám jenom jednoho takového divočáka, který má 7 koní, točí 11 000 zatáček a mám tam tuningovou třirychlostní převodovku. Takže na tyhle ty trasy a na tyhle ty cesty mám tady toho jednoho. Jinak na takový nějaký výstavy a na nějaký sem tam projeti pochopitelně můžu vytáhnout i ty šetřenější stroje. Takže no, dá se říct, že mám vlastně od těch prototypů S1 s tím motorem Sax přes ty S11, tam bylo asi 6 vývojových variant, až pod typickou S11, potom 22, no a pak byly 23, ty mám dvě, ty jsou takový vzácnější trošku, no a zavírá to vlastně série Javeta Classic a Javeta Sport.
1: Právě Javety, ale taky Babety se kromě stadionu účastnili srazu mopedů v Rakovníku.
5: Pozor, zákruta! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: skupina Sám sebou je naozaj na 16. mieste, no nie so skladbou Vypíname svet, ktorú sme tu mali minulý týždeň v premiére. Dnes sa vďaka hudobným dramaturgom slovenských rádií a tým, že ju začali viac hrať, vrátila po 20 týždňoch do top 20-ky. Sám sebou Akali, Pohoda.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Hitparāda top 20 SK. 13. miesto. Prosím te, Bože, ať už je
1: páté, a nebo sobota. Na to, že sa v rebríčku zrejme objaví Marek Stracený a jeho skladba Modlitba za pátek, sme vás pripravovali už pred dvomi týždňami, kedy sme túto skladbu zahrali mimo poradia ako novinku. Vedeli sme totiž to, že ju slovenské rádia budú hrať a že má šancu sa dostať medzi 20 najhranejších skladieb slovenských rádií.
0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
1: Vráťme sa ale k Marekovi Stracenému. Ten pri skladbe Modlitba za pátek hovoril okrem iných aj o Benovi Kristovao. Tento vtedy nepočul, tak si to poďme pripomenúť a počkajte si aj na Benovú reakciu. Čo na to hovorí a ako vníma Mareka?
2: Ja Bena znám výborne. Není to tak dlouho, co mi říkal, že vyrústal s mojí písničkou Ztrácíš, nebo dospíval. Je to sympatiák, je to dobrý kluk a je hlavne originální. Musím říct, že to, co dělá, je vlastně originální. Spoustu lidí si musí k tomu najít cestu, ale mě to baví extrémně a opravdu ho obdivuju ve spousta směrech, vlastně tancuje, do toho dělá bojový umění, prostě do toho zpívá a je to multitalent a opravdu velká inspirace.
1: Čo na to Ben Kristovao?
3: Já jsem z toho, to je hrozně krásný, to je krásná zpráva od Marka, mám z toho obrovskou radost, nemám slov, to jsem vůbec nečekal, že si to pamatoval, že jsem mu to říkal a tak, to je hrozně hezký. A co se týče mě pro Marka, tak co se týče té inspirace, tak je to minimálně obou strany, je to člověk, který tady v Čechách vlastně první dal Eden Stadion a vlastně díky němu jsem vůbec viděl, že něco takového je možný a troufil jsem si na takhle velkou metu. Byl to vždycky člověk, který dělal ty věci obrovský a nebál se prostě prorazit bariéry, které se zdaly jako nemožný, takhle pro interpreta, takže v tomhle tom obrovský respekt. A samozřejmě jako muzikant je neuvěřitelný, hraje na kytaru, zpívá, jak pán, prostě on hraje na klavír, prostě je to multitalentovaný umělec a taky, jak říkám, je to oboustranná inspirace, jsme z jiných žánrů, ale to, že o sebe víme, že se respektujeme, je podle mě úplně krásně, tak to má být.
1: Ben dnes ještě bude hovoriť o Sare James a povie, čo by sme o nej mali vedieť. Keďže je ale ich skladba Brighter Day v prvej polovici rebríčka, musíme si na to počkať. Teraz z miesta číslo 13, Marek Stracený, Modlitba za pátek.

0: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.
1: Náš rebríček je zostavený len zo skladieb slovenských a českých interpretov a aj keď si nám vzájom rozumieme, sú slovíčka, pri ktorých by sme mali s prekladom problém.
2: To za Horáci by s tým asi problém nemieli, tí rozumiu všetkému.
1: Naozaj, David, tak ako sa povie po záhorácky kaleráb?
3: To čo ja viem, ja som od Piešťan.
1: Dobre, tak ako sa povie po česky? Vedeli by ste to? Pre Bena Kristova tu máme aj ďalšie slovíčka. Začneme ale slovom kaleráb. Po česky sa to povie Ben...
4: Ty nebola, neviem. Co to je?
1: Kedluben.
4: Aha, kaleráb, okej.
1: Okay. Cencúľ.
4: Rampouch.
1: Jún.
4: Červen.
1: 8. jún.
4: 8. červen, moje narozeniny.
1: Presne tak, a tam som zámerne smeroval. Čo by ťa, Ben, potešilo a akú oslavu plánuješ?
4: Jasný, práve dneska bych měl dál vedieť jednomu baru na terase na střeše, jestli to budeme dělat tam nebo ne, takže musím potvrdiť, ešte neviem, pretože jak som nemocný, tak nemám chuť na nic, ale co by mě potešilo, hlavne by tam bylo tých pár lidí, co mám kolem sebe rád, nemusí nás být moc, ale ať sa musíme všichni. A to je všechno, nic jiného.
1: Či bude pozvaná aj Sarah James, nebudeme zisťovať, radšej pripomenieme, že ich spoločná skladba Brighter Day sa medzi 20 najhranejších skladieb slovenských rádií objavila už v septembri 2023. Saru sme vám viackrát predstavovali, ako by ju ale predstavil Ben Kristoval.
4: Tak, Sarah James je extrémní talent, který, což je potvrzený celosvětově samozřejmě, protože vychází z celosvětové soutěže, kde se umístila neskutečně a je to obrovská koule plná energie, je to člověk, který když přijde do místnosti, tak se rozzáří. Samozřejmě fenomenální zpěvačka a dobrá duše. Je to člověk, který nepřijede do mě špatného a vždycky, když jsme měli možnost pokecat a takhle, tak prostě vždycky byla hlavou a i srdcem na správném místě.
1: Spolu s Benom z 10. místa Brighter